0: pramení váha.
1: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých odkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
0: Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku.
1: Vyhrajte 10 000 korun na nákup odkladů, dlažeb a kameniva.
0: Více info na www.radiojih.cz.

Rádio Jižní Moravy.

nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.

0: dáme signál.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
2: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
1: Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku.
2: Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
1: Více info na www.radiojih.cz.

Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

tisíc korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 tisíc korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.

0: korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
1: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti 100 metra ve Vrádišti.
0: Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku.
1: Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
0: Více info na www.radiojih.cz.

přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih.

0: nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
1: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
0: Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku.
1: Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Krásné sobotní ráno si hem přejeme 7:02.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih, počasí.
2: O svatém Norbertu chladnejdou ke čmertu, to říká pranostika, jaké jsou aktuální teploty. Ve Zlíně i ve Vacenovicích 10 stupňů Celsia, Hrušky hlásí 9 a Velehrad 10. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku ještě s četnými mlhami nebo nízkou oblačností v údolích. Odpoledne polojasno, později začne přibývat další oblačnost, ale teploty 23 až 26 stupňů. Neděle tak ta nabídne ráno a večer oblačnost malou, jinak polojasno až oblačno a zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia.
4: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
2: Taylor Swift nebo Harry Styles, tak přesně takovou hvězdnou společnost budeme mít v úvodu téhle první společné hodiny bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy. Společně také popřejeme dnešnímu oslavenci, tím je Norbert, a nebude chybět ani zajímavost k dnešnímu dni a ani výletní tip. Tak krásné ráno!

0: starostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnes máme v kalendáři 6.6. a svůj svátek dnes slaví Norbert. Norbert je zajímavým mužským jménem, které zajímavého dělá i svého nositele. Jméno zní tvrdě, je také spojeno s drsnými severskými zeměmi. Silným a charismatickým mužem bude i nositel tohoto jména. Jméno Norbert má i ženskou variantu ve jménu Norberta. Domácími podobami jsou Norbertek, Bertek, Berta, Bertík, Bert, Nora a podobně. Jméno Norbert se užívá nejenom v češtině, ale také ve slovenštině. Češtině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině, španělská, portugalská a italská verze jména je Norberto. Jméno Norbert nosil například světec Norbert z Xantenu, také český spisovatel a cestovatel Norbert Fried. Norbert je staroněmeckým mužským křestním jménem, pochází z německých slov Nord a Beracht a vykládá se jako slavný Severan, světlo severu a nebo také polární záře. A podíváme se na počty nositelů tohoto jména. Ve Zlíně je jich 8, v Uherském Hradišti 15, v Kyjově 3, v Brně 39, v Břeclavi 11 a v Hodoníně 5. Tak všem Norbertům přejeme z jihu všechno jen to nejlepší k dnešnímu svátku. Ale už tradičně nakoukneme taky do psího a kočičího kalendáře. Tak v tom psím najdeme dnes u data 6.6. jméno Anita a v tom kočičím je Baltazar. Tak i vám všechno nejlepší.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Krásné sobotní ráno, dnešní 6. červen je mimo jiné spojován s dnem Joja, jedné z nejznámějších hraček na světě. Možná vás překvapí, že Jojo není vůbec moderní vynález. Jeho předchůdci existovali už ve starověkém Řecku před více než 2000 lety. A samotný název Jojo pochází z filipínského jazyka a znamená něco jako vrať se. Z obyčejné hračky na provázku se časem stal i sport. Nejlepší hráči dnes dokážou předvádět triky, které vypadají téměř jako kouzla. Tak ať se vám dnešní sobota taky pěkně roztočí, ale jen v tom dobrém slova smyslu. Tak krásný den.
0: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Jsi zkušený elektrikář nebo instalatér? Láká tě změna a chceš předávat své řemeslo dál? Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nové učitele odborného výcviku i s možností zkráceného úvazku. K nástupu od září vám stačí střední škola ve vašem oboru. Že nemáte pedagogické vzdělání? Nevadí. Pedagogické minimum vám pomůžeme doplnit. Hledáte stabilitu a novou kariérní výzvu? Volejte 774 405 610. Více informací na sspkyjov.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Pokud hledáte inspiraci pro dnešní sobotní dopoledne, máme pro vás zajímavý tip. V Hodonínském domě kultury se dnes od 9. do 12. hodiny koná akvaristická a teraristická burza Terakva. Na své si přijdou všichni milovníci exotických zvířat i přírody. Čekají vás pestrobarevné akvarijní rybky, hadí, ještěři, pavouci, ale také bohatá nabídka rostlin, dekorací, krmiv a chovatelského vybavení. A pokud s chovem teprve začínáte, můžete využít rady zkušených chovatelů přímo na místě. Terakva Hodonín je tak skvělou příležitostí pro každého, kdo chce nahlédnout do fascinujícího světa akvárií a terárií a nebo jen strávit zajímavé sobotní dopoledne. Burza tedy probíhá dnes od 9. do 12. hodiny v Domě kultury Hodonín.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.

0: www.klimastyle.cz.
1: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka. Zahraje Tublatanka, Harley, Alkeho, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června. Velké Bílovice, Křástelka.
2: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám, napište na personalni@vhsbřeclav.cz.
3: Krásné sobotní ráno si hem přejeme, přesně 8 hodin.
4: Rádio Jih, počasí.
3: A jdeme na pranostiku, ta říká o svatém Norbertu, chladné jdou ke čmertu. Aktuální teploty z Brna 12 stupňů, na Sedlovice Kostice hlásí 11 a Ostrožská Nová Ves 13 stupňů Celzia. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku ještě s četnými mlhami nebo nízkou oblačností v údolích. Odpoledne polojasno, později začne přibývat oblačnost, ale ty teploty 23 až 26 stupňů Celzia. Neděle nabídne ráno a večer malou oblačnost, jinak polojasno až oblačno a zítřejší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
1: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
3: Začíná další hodina bezstarostného víkendu a my jsme rádi, že ji trávíte společně s námi. Venku máme doslova ukázkové červnové počasí a je dost možné, že se dnes na mnoha místech tím, že je 6.6. rozezní svatební zvony. Pokud vás čeká svatba, rodinná oslava, výlet nebo jen pohodový den s dětmi, které máte rádi, přejeme, ať všechno vyjde přesně podle vašich představ nebo ještě lépe. No a ten dnešní den, ten 6. červen patří i Norbertům, tak i Norbertům budeme přát všechno. No jen to nejlepší a připomenu, že dnešek je také spojován se dnem joja. Možná vás překvapí, že slovo jojo pochází z filipínštiny a znamená vrať se anebo přijď zpět. A teď se dívám, co nás čeká v této hodině. Krása bez skalpelu s panem doktorem Krejzlíkem, no a přidáme také kulinářský tip od Vikčely Povčanové. Tak na to já se těším moc, tak doufám, že vy taky. A už se dívám, co nás čeká teď za pár minutek. Superstar, Příběh nekončí, to si zaspíváme a dáme taky Dua Lipa. Tak krásnou sobotu.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Pokud hledáte inspiraci na víkendové pečení, máme pro vás tip od Vikčily Povčanové z Kyjova, a to nasypaný koláč, který si podle jejich slov zamilujete už po prvním soustu. A nejlepší na něm je, že není potřeba žádné složité těsto. Stačí v jedné míse promíchat tvaroh, vejce, puding, cukr a mléko, ve druhé zase ovesné vločky, mouku, prášek do pečiva a cukr. No a pak už jen lehce vymažete pekáček, nasypete polovinu sypké směsi, přidáte tu tvarovou náplň, pak na to čerstvé jahody. Zase zasypete tou druhou polovinou, no a navrch rozložíte pár plátků másla. Trouba už se postará o zbytek, no a po upečení stačí nakrájet, uvařit si kávu nebo čaj a vychutnat si koláč, který je momentálně favoritem Vikčily Povčanové. Tak co, vyzkoušíte ho také? A pokud právě míříte na zahradu nebo za rodinou, možná máte o dnešním dezertu právě rozhodnuto. Přesný postup najdete na Instagramu Vikčily Povčanové.
0: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: i online. www.radiojich.cz.
1: Pedro tu bylo, když jsi měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když jsi myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
2: Hledáte program pro děti na léto?
3: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
2: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
4: Utrhnout, sklidit, ošetřit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Skonto nabité.
10: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Skonto nábytek.
11: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
12: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: s doktorem Krejzlíkem.
1: Posloucháte pořad Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Dnes se zaměřujeme na to, jak se v moderní estetické medicíně pracuje s více postupy najednou a proč už často nestačí jeden jediný zákrok. Dříve to bylo poměrně jednoduché. Jeden problém, jeden zákrok. Dnes ale často slyšíme, že se metody kombinují. Proč?
2: Protože obličej nestárne jenom jedním způsobem. Někdy dochází k úbytku objemu, jindy ke změně kvality pleti nebo ke změně mimiky. Každá z těchto oblastí vyžaduje úplně jiný přístup.
1: Takže jeden zákrok už nestačí?
2: Ve většině případů se dá říci, že ne. Samotné řešení jedné oblasti by mohlo působit velmi nevyváženě. Kombinace metod nám umožňuje dosáhnout přirozenějšího, ale i harmoničtějšího výsledku.
1: Znamená to, že je to složitější pro pacienta?
2: Právě naopak. Pro pacienta je to spíš jednodušší v tom, že dostane celý komplexní plán, který vyřeší více věcí najednou, ale i citlivým způsobem.
1: A jak vypadá takový plán?
2: Začíná především detailní konzultací. Potom se stanoví priority, co má největší vliv na celkový vzhled, a postupuje se potom krok za krokem.
1: Takže nejde o rychlý zásah, ale spíše o proces.
2: Dnes je estetická medicína více plán než jednorázový výkon.
1: To byl pořád Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Více informací najdete na webu www.krejzlík.cz a také na sociálních sítích. Na Instagramu MUDr. Pavel Krejzlík právě probíhá soutěž o poukaz v hodnotě 5000 korun na estetické ošetření.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
2: Nepoznávám své známé v dálce.
1: Vidím to na žejdla.
3: Při čtení se mi mlží písmena.
1: Vidím to na žejdla.
4: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
1: Vidím to na žejdla.
5: Při řízení mám neostrý pohled.
6: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
7: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
8: Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo e-mailu vedchy@matonadesign.cz.
9: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
10: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
11: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme, je přesně 9 hodin.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih. Počasí.
11: A dáme pranostiku o svatém Norbertu, chlad najdou ke čmertu. Aktuální teploty z Hodonína 15 stupňů Celzia, Nový Podvorov, Moravská Nová Ves 13 stupňů a Těšany hlásí 12. Dnes dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne polojasno, později začne přibývat oblačnost a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Neděle nabídne ráno a večer oblačnost malou, jinak bude polojasno až oblačno a nejvyšší teploty zítra 25 až 28 stupňů.
14: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
15: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
11: Je krátce po 9. hodině a začíná další hodina bezstarostného víkendu. Jsme rádi, že jste s námi. Pokud vás dnes čeká svatba, rodinná oslava, výlet nebo jen pohodové chvíle s vašimi blízkými, přejeme, ať všechno vyjde přesně podle vašich představ a nebo ještě lépe. Dnešní den patří Norbertům. Toto jméno pochází z germánských jazyků a znamená zářivý sever nebo také také slavný muž ze severu, tak přejeme všechno nejlepší. A dnešek je také dnem joja. Název této oblíbené hračky pochází z filipínštiny a znamená vrať se. Přesně to jojo dělá už stovky let. Vrací se zpátky do ruky a baví děti i dospělé po celém světě. No a na co se můžete těšit v této hodině u nás na jihu? Jako každou sobotu mezi 9. a 10. uslyšíte ty nejlepší české a slovenské hity a taky rubriku Poctivě z jižní a východní Moravy. Dnes přivítáme dámu, která se rozhodla rozhýbat děti v našem regionu, a to doslova od plenek až po pubertu. V našem studiu přivítám Kateřinu Stárkovou, zakladatelku projektu Starfit.
16: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio jižní Moravy. Hity, které milujete.
17: Hity, kterým rozumíte.
16: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
17: Od 9 do 10.

0: poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Posloucháte Rádio Jih a naši rubriku Poctivě z jižní a východní Moravy. Dnes přivítáme dámu, která se rozhodla rozhýbat děti v našem regionu, a to doslova od plenek až po pubertu. V našem studiu vítám Kateřinu Stárkovou, zakladatelku projektu Starfit, který najdete ve Velkých Pavlovicích a nově i v Hodoníně. Kači, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Jih.
1: Kači, vy máte za sebou neuvěřitelných 20 let jako instruktorka dětského plavání v Hustopečích. Co vás ale vedlo k tomu, že jste k bazénu přidala i tělocvičnu a založila Starfit?
2: Přivedl mě k tomu můj starší syn. V jeho 8 letech jsem si všimla, že má problémy s držením těla a tím spojené další svalové disbalance. A před 5 lety bylo nejbližší specializované cvičení pro takto malé děti pouze v Brně. No a jako máma z regionu jsem to tak nenechala a začala jsem pátrat, jezdit po školeních a všechny peníze z mateřské jsem investovala do speciálních pomůcek a kurzu.
1: Takže z mateřské rovnou k budování vlastního snu. Název Starfit prý vymyslel váš manžel, protože se jmenujete Stárkovi?
2: Ano, manžel mě od začátku obrovsky podporuje a bez něj by to prostě nešlo. Naším cílem bylo ukázat, že pohyb na suchu ani ve vodě nemusí být nuda a že instruktor nemusí vypadat jako otrávený tělocvikář. Děláme to s láskou, trpělivostí a respektem dětem.
1: Tak to já musím jenom tady dodat, mimo to, že opravdu nevypadáte jako otrávený tělocvikář, ale úplně úžasná žena plná energie a hned bych k vám šla plavat, jo? Jaké konkrétní kurzy nabízíte a jak můžete pomoci rodičům, kteří mají u dětí podezření na špatný střed těla nebo propadlé kotníky, tak to probereme už za malou chvíli tady u nás na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy. A jenom připomínám, že naším hostem je Katka Stárková, tak zůstaňte s námi.

0: z jižní a východní Moravy.
1: My jsme zpátky v rubrice Poctivě z jižní a východní Moravy na rádiu Jih. Naším dnešním hostem je instruktorka a trenérka Kateřina Stárková z centra Starfit. Kači, vaše kurzy na pobočkách ve Velkých Pavlovicích a v Hodoníně mají obrovský rozsah. Pro jak staré děti jsou určené?
2: Na Suku cvičíme s dětmi už od 9 měsíců až do 15 let. Máme kurzy rozdělené podle věku tak, aby to děti bavilo, rozvíjeli se hrou a brali pohyb hlavně jako přirozenou součástí života. To je náš cíl.
1: Velkým tématem jsou vaše konzultační hodiny pro rodiče s dětmi. S čím vším dokážete poradit?
2: Rodiče k nám mohou přijít na konzultaci, kde se podíváme, co je trápí. Nejčastěji řešíme ochablý střed těla, kulatá záda nebo valgózní, tedy lidově propadlé kotníky. Ukážeme si správné cviky, poradíme, co hlídat doma a jak děti navést k se správným pohybovým návykům, aby vše bylo efektivní. Pardon.
1: K tomu všemu ale nabízíte i plavání, kterému se věnujete přes 20 let.
2: Přesně tak. Pořádáme kurzy plavání pro děti i dospělé a nabízíme také soukromé lekce plavání, kde se můžeme klientovi věnovat 100% individuálně.
1: Nezapomínáte ale ani na dospělé a na rodiče, kteří na děti čekají. Ti si u vás mohou dát taky do těla?
2: Ano. Pro dospělé máme kurzy TRX, kruhové tréninky a posilování z válci, osobní tréninky v posilovně a velmi oblíbený akvaerobik ve vodě. Chceme, aby si u nás vybral opravdu každý, od nejmenších dětí až po seniory.
1: Starfit je zkrátka komplexní rodinné fitness. Za chvíli si řekneme, kde přesně Kateřinu najdete a jak můžete u nás na rádiu jich vyhrát poukazy na jejich lekce a konzultace.
0: Hodina českých a slovenských hitů od 9 do 10 na rádiu jich.

0: je z jižní a východní Moravy.
1: Do třetice vás vítám u rubriky Poctivě z jižní a východní Moravy na Rádiu Jih. Dnes si povídáme s paní Kateřinou Stárkovou ze zdravého rodinného centra Starfit. Kači, připomeňte posluchačům, kde všude vaše pobočky fungují.
2: Aktuálně nás najdete ve Velkých Pavlovicích a v Hojdonině. Všechny rozpisy kurzu a volná místa máme na našem webu.
1: Kde přesně na internetu vás rodiče najdou?
2: Na webových stránkách www.star-fit.cz a velmi aktivní jsme i na Facebooku a Instagramu pod názvem Starfit, kde pravidelně sdílíme ukázky z lekcí a tipy na zdravé cvičení. Sledujte nás.
1: Vy jste pro naše posluchače do vysílání přinesla dárkové poukazy. K čemu všemu je budou moct výherci využít?
2: Poukazy platí na jakékoliv naše kurzy, ať už pro děti, na cvičení, plavání, nebo pro dospělé na TRX či akvaerobik. Rodiče je mohou využít i na individuální pohybovou konzultaci.
1: Skvělé, takže milí rodiče, zbystřete příští týden v pořadu Tajemný jih po 16. hodině. Budeme hrát právě o tyto dárkové poukazy do rodinného centra Starfit. Kači, moc děkuji za návštěvu a za to, s jakou láskou a trpělivostí učíte naše děti správnému pohybu.
2: Já moc děkuji za pozvání a přeji vám krásný den plný zdravého pohybu.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: starostný víkend s Rádiem Jih.
1: Pojďme spolu do kina. Rodinný film Mambo Jumbo je zábavný a dobrodružný příběh založený na oblíbené dětské knize Jakuba Strý, autora knižní předlohy k stejnojmenému filmu Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce. Jednoho dne se stane něco kouzelného. Mambo Jumbo začne růst a roste tak moc, až je z něj obr. Aby se mohl znovu vrátit do své původní velikosti, vydává se na velkolepé dobrodružství spolu se svými třemi věrnými kamarády. Musí najít tajemnou a trochu strašidelnou čarodějnici Babu Jagu, která jim možná dokáže pomoci. Na své cestě zažívají mnoho napínavých a veselých okamžiků. Cestují po souši i po vodě, překonávají vysoké hory a kouzelné lesy. Na každém kroku objevují nové věci a učí se, jak důležité je přátelství, odvaha a vzájemná pomoc. O tom Mambo Jumbo promítá Kino Koruna Břeclav dnes ve 14.30, Kino Panorama Kyjov zítra v 15 a Kino Hvězda Uherské Hradiště v 15.30 a to zítra.
0: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Motohobby Kyjov. Místo, kde se vaše motorkářské a zahrádkářské sny stávají skutečností. V Motohobby Kyjov na Svatoborské ulici pro vás máme skútry, motocykly s veškerými doplňky a náhradními díly. A k tomu zahradní a lesní techniku značek Husqvarna a Alco za nejlepší ceny. Motohobby Kyjov. Vše, co potřebujete pro svou zahradu, zábavu nebo dopravu. Máme i e-shop www.

0: nebo mrkněte na web www.vašepomlčkafirma.cz.
1: Ahoj, děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vstoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
2: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
5: Verbi Fest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tubatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz.
6: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. Prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
7: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji. agrotecauto.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Hity, které milujete.
13: Hity, kterým rozumíte.
12: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů. Na rádiu Jih.
13: Od 9 do 10.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Těšili jste se, já moc. Jako každou sobotu mezi 10. a 11. hodinou je tu naše hodina podle vás, hodina jukeboxů, písniček na vaše přání s vašimi vzkazy. Psát můžete klidně, ale už teď na 606 703 889. To je číslo pro vaše SMSky i WhatsApp zprávy a pokud budete psát na WhatsApp, klidně pošlete i fotku, jak vypadá vaše sobota. Těším se moc a taky vám samozřejmě pošlu fotku, vždycky co slíbím, to splním. Minulý týden snad to bylo i video tady ze studia, tak uvidíme, co mě napadne dnes. A už se moc těším hlavně na ty vaše soboty, jak moc to bude pestré, jestli jste v práci, na svatbě třeba, nebo na stavbě, prostě úplně kdekoliv. Takže klidně posílejte, moc se těším. 606 703 889 a do desáté dáme ještě pekaře a dvě duše.
2: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Festival vín Kyjovska se uskuteční v sobotu 13. června v Kyjově na náměstí Hrdinů a v Městském parku. Na návštěvníky čeká 19 vinařství, téměř 200 vzorků vín, folklorní program i bohaté občerstvení. Od tradičních specialit až po moderní gastro. Začátek je v 10 hodin, od 1 odpoledne vystoupí pěvecké sbory, dětské folklorní soubory i cymbálová muzika hudci z Kyjova. Více informací najdete na webu sklepykyjov.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř? To můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cymbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Přijďte v sobotu 6.6. ochutnat vína bezmála 30 vinařských firem do Čejkovic. Připraven je bohatý kulturní program, food trucky a dětský koutek. Sobotní čejkovické slavnosti vína v prostorách zámecké zahrady nabídnou kromě vína i cymbálovou muziku Neoveská, mužský sbor Révokas a večer zahraje kapela Nejvyšší čas. Více na www.vinoschejkovic.cz. Spolek Motobanda Vacenovice vás zve na již 17. ročník Žehnání motorek, které se uskuteční v neděli 7. června od 14 hodin na parkovišti u kostela ve Vacenovicích. Součástí akce je dobročinná sbírka, jejíž výtěžek poputuje na konto tříleté Stelinky s tělesným postižením. Více informací o akci na www.motobandavacenovice.cz.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih.
3: Jako když tělem projel nůž, jsem feťák, co se stokrát přejel už, pronikáš krví až k srdci.

0: Tonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Tonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening.
3: Vidím to na žejdla.
2: Největší nabídka moderní dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Aleš Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na alešžejdl.cz.
3: Vidím to na Žejdla.

0: inflace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
3: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám. Napište na personalni@vhsbřeclav.cz.
4: Skonto na bytek.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Skonto nábytek.
6: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme, je přesně 10 hodin.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Pranostika se vám bude líbit, o svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu. Aktuální teploty z Břeclavy 16 stupňů Celsia, Louka hlásí 14, Brumovice 13 a Dolní Němčí 14. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, odpoledne polojasno, později začne přibývat oblačnost a teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Neděle nabídne převážně polojasno až oblačno a nejvyšší teploty zamíří až k 28 stupňům Celsia.
7: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
6: Ano, je to tak, je tady hodina, na kterou jsme se všichni moc těšili. Mně už tady přichází zprávy od vás, jak na SMS, tak na WhatsApp. Přichází i fotky, za to jsem strašně moc ráda, je to dost pestré. A tak průběžně vám budu i prozrazovat, co mi kdo poslal a jaký má teda den, jakou má sobotu. A teď pojďme postupně, napsala nám Martina. Dobrý ráno, ráda bych poslala písničku Burákovi, který je teď na lodi do Estonska, mojemu Kubíčkovi, který dělá doma kraviny a celé rodině v Česku. Všechny moc zdravíme upršených Helsinek. Marti, tak my taky zdravíme, my jsme si užili deště včera a dneska je to nádhera a vypadá to, že nádherný bude celý víkend. Další zpráva, dobré ráno, zahrajte prosím mojej hodnej manželce Monice, ještě ani nesnídala a už se dala umývat okna, je to šikulína. No tak to je velká šikulína, tak Mončo zdravíme a napsala taky Peťka ze Svatobořic. Dobrý den, sobotní den s přítelem Zbyňkem si užíváme každý po svém, já vařím, uklízím, umývám celý dům a chtěla bych mu za všechno poděkovat, jak se o nás s dcerkou Kateřinou stará a už i celou péči i s celou jeho rodinu. Moc děkuji a moc tě miluji. Tak taková krásná zpráva a máme tady další krásnou zprávu a ta bude o výročí, protože dneska, už jsem to říkala několikrát, je 6.6., takže pokud se dnes neberete, že nebudete mít svatbu, tak myslím si, že přinejmenším to bude o tom výročí. A přišla tato zpráva. Ahojky Peťulko, máme krásný den do rádia Jih, prosíme o písničku Ještě žitě lásko mám k našemu dnešnímu výročí svatby. Chtěli bychom si s manželem jeden druhému poslat poděkování za lásku, podporu, porozumění a za všechny naše krásné společné chvíle. Přejeme si do dalších let hlavně pevné zdraví, štěstí a mnoho důvodů k úsměvu. Děkujeme Jenda a Věruš ze Bzence a všem posluchačům i tobě, Peťulko, přejeme krásnou sobotu. Tak já poděkuju za všechny posluchače, za to, jak krásnou zprávu jste si poslali. Ještě by mě možná zajímalo, kolikáté výročí svatby to je, že ta zpráva je tak krásná a plná lásky. Tak pojďme na toho Koláře, Ještě žitě lásko mám. Tady to je.
7: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 666 703 889.

0: Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: A už se dívám na zprávy, které přicházejí na 606 703 889. Napsala nám Alena. Ahoj, dnešní sobota ve znamení jahod. Samozběr Velké Bílovice, paráda. A to jako opravdu paráda, protože kdybyste viděli tu fotku, kterou Alča poslala, tak plný kufr má košíku plných jahod, ale jako fenomenální, úplně vynikající, ale ještě bys nám mohla napsat, co všechno z těch jahod máš v plánu udělat. Další zpráva, ahojte v rádiu Jich, zdravím, zahrajte prosím něco pěkného mně, lebo bojujem sám a mojí sestřenici do Irska, tak zahrajeme. Píše nám taky Aneta, zdravím rádiu Jich ze Žiravic, chtěla bych nechat zahrát pro radost od kapely Vesna píseň Morava. Hlídáme pejska a u toho peču mrožřez, tak snad se mi povede. No, to by se povede 100%, ale ta fotka toho pejsek je roztomilý. Ani nemůžu jako víc popisovat, právě přemýšlím, kam vám to dám, abyste se mohli podívat i vy ostatní. A píše nám taky Žaneta, protože Žaneta, tak ta dokonce poslala svého koníka, je tam prostě kůň, je to nádherné, je to jakoby krátké video, ale já se tady rozplývám, takže přemýšlím opravdu, jak potěšit i vás ostatní. Krásné dopoledne vám přeji sousedi z ulice Na Pískách, prosíme o písničku Moravo od Vesny, děkujeme a hezký den, Žaneta, tak Žany moc zdravíme a moc děkujeme. A vezmu ještě zprávu od mý z Kozojídek, dobrý den, prosím o zahrání písničky Vesna Moravo pro syna Viktorka, který oslavil krásné 4. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, srdéčko naše. Moc tě milujeme, mamka a bráška Mireček, děkuju a krásný den. Taky já se připojím k takové gratulaci a Viktorkovi přejeme z celého rádia všichni všechno jen to nejlepší.
0: Jukebox Rádia Jich. Jukebox Rádia Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: To byly Reflexy sluneční, takovou parádu a pohodu tady máme. Pojďme rovnou na další vzkazy, které dorazily na 606-703-889. Zdravím do Rádia Jih. Dávám zahrát pro moji rodinku do Malacek, maminku Zuzku, Lukyho, Rada a tetičku a tímto dnes odsejpá. Rovnako pozdravuji lásku Barunku do Pezinka a posílám písničku od Fun Factory. Další zpráva, dobrý den, prosím o zahrání mému manželovi k malování ložnice, děkuje Eva, tak tady je to taková podpora, tak zdravíme manžela, šikovný. Další je zpráva od Viktora, zdraví milé rádio, s taťkou, babičkou a dědou, dnes makáme na domečku ve Ždánicích a chtěli bychom od vás zahrát písničku od Linkin Park, váš věrný posluchač Viktor, tak zdravíme i do Ždánic. Tady osazenstvo, vypadá to na velkou brigádu, všichni jste hrozně šikovní. Další zpráva, ahoj milé rádio, jich právě jedeme na svatbu neteřince Barunce, prosím o zahrátí písničky pro ni, ať je šťastná a ať jim to vyjde a ať jim dnes svítí celý den sluníčko. Myslím si, že počasí jim vyjde krásné a jak jsem už zmiňovala, takovéto datum 6.6. určitě nalákalo spoustu z vás, tak jsem ráda, že už tady přišla i zpráva, že budete dnes svatebčani, tak vám přeji, aby vám to vyšlo a Barunce samozřejmě všechno nejlepší. A další zpráva, ahoj milé rádio jich, prosím o zahrátí písničky Si kočka od skupiny Elán k včerejším 20. narozeninám naší dceři Darince. Vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a ať se jí vše splní, o čem sní. A hodně kamarádů, dnes slavíme v malebné dědince na chalupě pod Bílýma Karpatama na Slovensku. To přejí taťka, mamka a přítel Matyáš, anebo Matyas, tady nevím, tak doufám, že obě varianty, nebo některá z nich přišla do úvahy. Tak ještě i od nás z rádia jich milá Darinko, 20. narozeniny, krásná věc. A teď ještě Eláni k tomu a kočka, tak si kočka a všechno nejlepší.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Je to tak, máme přesně 10:30. Pojďme rovnou na vaše další vzkazy. Zdravím Rádio Jih. Chtěla bych vás poprosit o zahrání nějaké hezké písničky pro syna Jakuba Kalného z Louky. Ať mu jde práce pěkně od ruky. Bude si dělat podlahu v pokoji, a napsala mamka Romana. Další zpráva, ahoj Rádio, prosíme o písničku pro naši sestřenku Lucinku k 18. narozeninám, bratránkovi Ladíkovi ke 14. a strýcovi Ladíkovi k zítřejším narozeninám, které dnes oslavíme na Garden Party. Tak to napsali Viktorka a Filipek Zvonařovi, tak to vypadá, že to bude velké, hlavně opatrně. Ahoj Rádio, chtěla bych zahrát mamce písničku od Kabátů, ať to mamce jde od ruky, s pozdravem Lada. Taky mamce zahrajem. Další zpráva, ahoj, mohli byste mě zahrát písničku, jsem po operaci nohy a nemůžu chodit, tak jenom stále sedím nebo ležím a už mě z toho bolí zadek. Děkuje Janča a posílá nám fotku nohy. Vidím to tam, Jani, tak držím palce, ať si co nejdřív fit a hlavně ať už tě nic nebolí. Tak další zpráva, ahoj, jsem Zuzka z Malaciek a chtěla bych zahrát písničku od Verony. Chci popřát pěknou sobotu v zahradě mým rodičům, bratovi Pečkovi, Lukáškovi, Barborke a sousedom. Děkuji. A je tam k tomu krásná fotka Zuzanky, jak sedí vedle velkého repráku a vypadá to, že tu garden party mají spíš tam. Další zpráva. Ahoj, milé Rádio, chtěla bych dát zahrát kámošce Erice k dnešním narozeninám písničku od Verony. Momentálně je pracovně na Islandě. Moc se těším, až se vrátíš. Máme tě rádi, děkuju. A s vnučkou chystáme papání pro slepičky. A můj půjde vozit svatbu, tak pěknou sobotu. To nám napsala Ája, tak aspoň všichni víme, co se kde děje a vypadá to, že ta dnešní sobota je opravdu, ale opravdu pestrá. Pokud chcete si napsat i vy, tak můžete 606 703 889, ať už SMS-kou nebo na WhatsApp.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889. 89. Stavíte nebo rekonstruujete? Uvažujete o nových garážových vratech? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Garážová vrata zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Se zárukou až 10 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
2: Hledáte program pro děti na léto?
3: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
2: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
4: Ahoj, zdraví vás Harley a zveme vás na Ferby Fest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Mílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gay Crasher, z oči v oči, civilní obranu, alkohol, tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferby Festu.
5: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
6: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
11: A dost.
12: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
13: Skonto na bytek.
14: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Skonto nábytek.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kostky kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
16: Rádio Jih.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ahoj, Super Rádio, skládáme se synečkem Kubíkem Dřevo do dřevníku, tak nám prosím zahrajte Díky Petr a Kubík z Kroměříže, tak já vás kluci moc zdravím, hrát budeme Shakiru, Zootropolis a taky Miraj, když nemůžeš, tak přidej víc, to se vám docela k tomu skládání hodí, tak doufám, že výběr písniček vás potěší a ještě jednou zdravíme z Hodonína ze studia Rádia Jih do Kroměříže. Další zpráva, dobré ránko přejem, chtěl bych zahrát pro mě, pro kolegu Marka a naši šarmantní kolegyňku Katku a všem kuchařům na Záhorí a Moravě, kteří tráví víkend u sporáku, písničku od Miraje, když nemůžeš, tak přidej víc. A taky tobě a všem přejeme krásný víkend, děkujeme. Tak my moc děkujeme za takovouhle zprávu, jste šikovní, zase pracovní sobota, tak písnička je připravená, tak doufám, že vás potěší a ještě vám zpříjemní ten dnešní den. Napsala taky Lenka, ahoj Peti, prosím o písničku Zootropolis pro moje lásky Majušku a Magdušku a pro manžela Zdeňka, aby se co nejdřív zotavil po středejším pádě a polepšil se. Určitě půjde ale makat, i když ho bolí ruka. Nádherný víkend všem posluchačům i tobě, Peti. Tak já moc děkuju, vám taky nádherný víkend, hlavně opatrně a teď to patří jakoby úplně vám všem. Dávejte na sebe pozor, ať už máte v plánu dnes cokoliv, ať jste prostě v pořádku a ten krásný víkend, který je před námi, si prostě a jednoduše užijete. A teď budeme gratulovat. Ahoj Peti, chtěla bych tě poprosit o zahrání písničky k pondělním 17. narozeninám naší dceři Nikči Tihlaříkové z Těmic. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a úspěšné zakončení autoškoly. To jí přejí mamka, taťka, Natálka, babičky, děda a celá rodina. No tak já se k takovému přání ráda připojím. Neuvěřitelné 17. narozeniny Nikči. Tak přejeme i z rádia jich všechno jen to nejlepší a posíláme písničku.
0: Jukebox Rádia Jih. Box Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ahoj rádio, nechej nám zahrát mě a mé milované Anetce. Právě se chystáme na slavnosti Břeclav a moc se dnes těšíme na Miraj. A právě Miraj teď dohrál, když nemůžeš, tak přidej víc, tak doufám, že si to užijete. Píše taky Lenča, ahoj, zahrajte prosím písničku pro moji ségru Míšu k narozeninám a pro mamku pro veselější úklid a den. Děkuju, s pozdravem Lenča. Tak Míši přejeme všechno nejlepší a další zpráva, dobrý den, prosím o zahrátí na cestu na svatbu bratrovi do Blatnice. Zdravíme z Bohu. Slavit. Tak další svatba, tak krásné. Další zpráva, hezký den rádio, jich prosíme, zahrajte mé přítelkyni Adrice, která si myslí, že nebude svatba, ale svatba bude. No, tak svatba bude, Adriko. A je tam u toho smajlík a srdíčka, tak já si myslím, že to klapne. A píše taky Adel, ahoj, prosím, zahraješ úžasňákovi Palimu k jeho dnešním narozkám, aby mu práce šla taky líp od ruky. A je tam u toho srdíčko, tak i Palimu přejeme všechno nejlepší k dnešním narozeninám. A další zpráva je od Natálky z Hovoran. Ahoj Peti, chtěla bych zahrát písničku Heleniné oči káva pro mého bráchu Kubu a dědu, kteří pracují ve Vinohradě. Tak jim posíláme a další. Ještě jednu vezmeme. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát svému tatínkovi Jiřímu k narozeninám, který je bohužel pracovně v Lucembursku, tak to spolu nemůžeme dnes oslavit. Přeji mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky a ať je furt tak úžasný tatínek a dědeček jako doposud a taky své kamarádce Janči brzké uzdravení přeje Karolína. Ta Karolína, hodná to holka, myslí i na kamarádku Janču, takže také přejeme brzké uzdravení. No a tatínkovi všechno jen to nejlepší a Heleniné oči a káva právě teď.
0: Rádio Jih.

0: na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
3: Nepoznávám své známé v dálce.
2: Vidím to na žejdla.
4: Při čtení se mi mlží písmena.
2: Vidím to na žejdla.
5: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
2: Vidím to na žejdla.
6: Při řízení mám neostrý pohled.
7: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
8: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Jsi zkušený elektrikář nebo instalatér? Láká tě změna a chceš předávat své řemeslo dál? Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nové učitele odborného výcviku i s možností zkráceného úvazku. K nástupu od září vám stačí střední škola ve vašem oboru. Že nemáte pedagogické vzdělání? Nevadí. Pedagogické minimum vám pomůžeme doplnit. Hledáte stabilitu a novou kariérní výzvu? Volejte 774 405 610. Více informací na sspkyjov.cz.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
5: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
6: Krásnou sobotu si hem přejeme, je přesně 11 hodin.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: O svatém Norbertu chlad najdou kečmertu, to říká pranostika, jaké jsou aktuální teploty ve Veselí nad Moravou 16 stupňů Celsia, Dolní Bujanovice dokonce 19, Zajčí také 19 a Babice 16. Dnes odpoledne čekáme převážně polojasno, později začne přibývat oblačnost a nejvyšší teploty 23 až 26. Neděle tak ta nabídne převážně polojasno až oblačno a nejvyšší teploty zamíří až k 28 stupňům Celsia.
8: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
9: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
6: Dnešní den patří Norbertům. Toto jméno pochází z germánských jazyků a znamená zářivý sever nebo také slavný muž ze severu, tak přejeme všechno nejlepší. Dnešek je také dnem Joja. Název této oblíbené hračky pochází z filipínštiny a znamená vrať se. Přesně to Jojo dělá už stovky let. Vrací se zpátky do ruky a baví děti i dospělé po celém světě. V této hodině vás na jihu čekají další hity pro dobrou náladu a jako každou sobotu po 11. hodině také s jihem za vínem s Rastínem Janovíčkem. Ale mám tady ještě pár vzkazů, které dorazily na 606 703 889, tak pojďme rovnou a rychle na ně. Krásný den, chtěl bych zahrát písničku od Offenbach pro mojho kámoša Miloša na kemp do Dubňan, tak zdravíme. Zdravím, prosím o zahrání písničky pro všechny, co hledají vnitřní klid a věřím, že bude líp. Já taky věřím a spíš jsem o tom přesvědčená, že ano. Napsal nám taky Max. Ahoj Petro, zdravím tě do vysílání rádia Jih a všechny posluchače, tak my zase moc zdravíme tebe, Maxi. A další zpráva, ahoj rádio, prosíme o písničku pro naši sestřenku Lucinku k 18. narozeninám, bratránkovi Ladíkovi ke 14. narozeninám a strýcovi Ladíkovi k zítřejším narozeninám, které dnes oslavíme na Garden Party. Viktorka a Filipek z Vonařovy. Tak já už jsem tady říkala, Garden Party, tak to bude velké, tak hlavně opatrně, tak přejeme také všechno jen to nejlepší a vezmu ještě zprávu od Marušky. Ahojky, chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého bráchu Michala, který má dnes narozeniny a musí být v práci a nemůže slavit s námi. Nějakou písničku pro dobrou náladu a zároveň přeju i mému tchánovi Zdeňkovi Dobřesovic, taky dnes slaví, tak kluci na zdraví, vám přeje vaše Maruška. Tak kluci na zdraví, zdravíme i Marušku a taky vás všechny, ať už jste kdekoliv, děláte cokoliv. Krásný víkend.

0: Jirkem Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: Tipy na nejbližší vinařské akce, taky aukce Stalinovy tajné sbírky vín a také jaká vína měl on nejraději. Globální oteplování, které stěhuje české vinice stále více na sever, třeba až do Podkrkonoší a do Českého ráje. Toto všechno jsou moje dnešní vinařská témata pro vás.

0: začínáme jednou opravdu nevídanou zajímavostí ze světa vína. V daleké Gruzii se totiž chystá výjimečná aukce tajné sbírky exkluzivních archivních vín, která kdysi patřila Josifu Vissarionovičovi Džugašvilimu, čili Stalinovi. Tento rodák z gruzinského města Gori byl známý jako velký sběratel a milovník vín. V jeho soukromé sbírce se ukrývají historické skvosty a vzácné lahve z nejslavnějších francouzských vinařství v oblasti Bordeaux. Zajímavé taky je, že tyto lahve původně patřily ruským carům Alexandrovi III. A jeho synovi Mikuláši II. Celý výtěžek z této netradiční dražby má jít na velmi dobrou věc, konkrétně na financování a podporu místní školy. Tak vidíte to, příběhy, které v sobě stále lahve ukrývají, zkrátka nepřestávají bavit a fascinovat a v tomto případě ani pomáhat dobré věci.
1: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: A teď samotný Stalin, o kterém byla řeč před chvíli. Jeho srdcovkou bylo víno Chvančkara, polosladké červené z gruzínské oblasti Rača. Původně se ale jmenovalo Kipiany podle šlechtického rodu, který ho proslavil, ale Sověti aristokracii neměli rádi, takže název změnili podle vesnice Chvančkara. Stalin si víno údajně zamiloval už v mládí, když se v Rače skrýval před carskou policií a právě tam potkal svoji první ženu Kato. No a Chvančkara mu ji připomínala po celý jeho zbytek života. Dokonce ji nechal podávat i na jalské konferenci v roce 1945, která řešila poválečné uspořádání Evropy, a taky tam ochutnal i Churchill a Roosevelt. No a když je zatoužil po změně, sahl po dalším gruzínském polosladkém víně. Kinčmarauli z odrůdy Saperavi. No, proti gustu žádná, ale já osobně mám sladké červené až na několik výjimek typu portského v kategorii vinařský incest.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Společnost Speciál Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
0: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
5: Skonto nábytek.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Skonto nábytek.
7: Rádio Jih.

0: Pořadem za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Měnící se klima a rychlé oteplování začínají výrazně přepisovat naši tuzemskou vinařskou mapu. Možná to zní neuvěřitelně, ale čeští a moravští vinaři musí kvůli stále teplejšímu počasí čelit i novým výzvám, například jako je nutnost umělého dokyselování vína, aby si zachovalo svoji typickou svěžest. A to je něco, co jsme slýchali jenom u jižních vinařských států. Extrémní teploty ale vinaře ženou k velmi zajímavým pokusům. Nové vinice tak začínají úspěšně zapouštět své kořeny v oblastech, kde by to dříve nikdo nečekal. Například v Podkrkonoši, v Podorlicku, Pojízeří, malebném českém ráji. Zkouší se tam pěstovat teplomilné odrůdy, kterým se na severu začíná nebývale dařit. Příroda nám zkrátka ukazuje svoji sílu a naši vinohradníci dokazují, že se umí moderním problémům postavit čelem. No, tak kdo by to byl řekl, že se tohoto jednou dožijeme.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pořadem Za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Máme za sebou všechna moje vinařská témata, která jsem si pro vás pro tento týden na Rádiu Jih, Rádiu Cymbálka, připravil. Mám tady ještě pohled do kalendáře, abyste věděli, kam si můžete vyrazit v nejbližších dnech volna na nějakou tu skleničku přímo k vinařu. Tak si pište. Brumovice, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Hlohovec, Hustopeče, Mikulov, Mutěnice, Pavlov, Rajhrad a Znojmo. Já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno, Janovíno.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia J. A také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojich.cz.
1: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
5: Ferbifest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz.
6: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.

nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra, a žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš.

Rata.

0: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: mrkněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
2: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiprout. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
3: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
4: Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo e-mailu vedchy@matonadesign.cz.
1: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. Prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
5: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedro Cup Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 M-Stav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Přijďte v sobotu 6.6. ochutnat vína bezmála 30 vinařských firem do Čejkovic. Připraven je bohatý kulturní program, food trucky a dětský koutek. Sobotní čejkovické slavnosti vína v prostorách zámecké zahrady nabídnou kromě vína i cymbalovou muziku Neoveská, mužský sbor Révokas a večer zahraje kapela Nejvyšší čas. Více na www.vinoschejkovic.cz. Muzejní spolek v Lužicích zve všechny malé i velké na odpoledne plné rytmu, hudby a společné energie. V sobotu 6. června od 14 do 17 hodin se na starém kvartíru uskuteční akce bubnování, která proběhne v rámci víkendu památkových domků. Přijďte si společně zabubnovat, bubny budou k zapůjčení přímo na místě. Součástí programu bude také vystoupení dětského zborečku pod vedením paní učitelky Havránkové.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám. Napište na personální@vhsbřeclav.cz.

0: Posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Hledáte program pro děti na léto?
3: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
2: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.

0: www.klimastyle.cz.
1: Ahoj děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Rádio Jih.

Get your sexy on. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Tonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka. Zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června Velké Bílovice, Křástelka.
2: Jsi zkušený elektrikář nebo instalatér? Láká tě změna a chceš předávat své řemeslo dál? Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nové učitele odborného výcviku i s možností zkráceného úvazku. K nástupu od září vám stačí střední škola ve vašem oboru. Že nemáte pedagogické vzdělání? Nevadí. Pedagogické minimum vám pomůžeme doplnit. Hledáte stabilitu a novou kariérní výzvu? Volejte 774 405 610. Více informací na ssp.kyjov.cz.
3: Motohobby Kyjov. Místo, kde se vaše motorkářské a zahrádkářské sny stávají skutečností. V Motohobby Kyjov na Svatoborské ulici pro vás máme skútry, motocykly s veškerými doplňky a náhradními díly. A k tomu zahradní a lesní techniku značek Husqvarna a Alco za nejlepší ceny. Motohobby Kyjov. Vše, co potřebujete pro svou zahradu, zábavu nebo dopravu. Máme i e-shop www.motohobby.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
2: Máte šikovné ruce a baví vás práce se dřevem? Nová moderní společnost Matona Design ze Svatobořic Mistřína hledá šikovného stolaře nebo posilu do výroby. Přidejte se k týmu, který tvoří kvalitní nábytek a designové výrobky. Nabízíme dobré platové podmínky. Více informací na telefonu 733 680 377 nebo e-mailu vedchy@matonadesign.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov na 889 FM.

0: Vraťte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Sonnentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.sonnentor.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedro Cup Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 M-Stav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Spolek Motobanda Vacenovice vás zve na již 17. ročník žehnání motorek, které se uskuteční v neděli 7. června od 14 hodin na parkovišti u kostela ve Vacenovicích. Součástí akce je dobročinná sbírka, jejíž výtěžek poputuje na konto tříleté Stelinky s tělesným postižením. Více informací o akci na www.motobandavacenovice.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
4: Nepoznávám své známé v dálce.
3: Vidím to na žejdla.
5: Při čtení se mi mlží písmena.
3: Vidím to na žejdla.
6: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
3: Vidím to na žejdla.
7: Při řízení mám neostrý pohled.
8: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
9: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co vy si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
10: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
11: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ahoj, zdraví vás Arlej a jsme ve vás na Fairbifest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Mílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gay Crasher, Zoči voči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Fairbifestu.
2: Ubrno, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
5: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: 500 tisíc korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 tisíc korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, vychází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
1: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
2: Nechcete jen plnit úkoly, ale být tím, kdo práci organizuje a vede ostatní? VHS Břeclav hledá parťáka pro vedení pracovní čety. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, vyučení ve stavebním nebo technickém oboru a organizační schopnosti, může to být příležitost právě pro vás. Přidejte se k nám. Napište na personální@vhsbřeclav.cz.

0: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
1: Společnost Speciál Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: Přihlaste se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Festival vín Kyjovska se uskuteční v sobotu 13. června v Kyjově na náměstí Hrdinů a v Městském parku. Na návštěvníky čeká 19 vinařství, téměř 200 vzorků vín, folklorní program i bohaté občerstvení. Od tradičních specialit až po moderní gastro. Začátek je v 10 hodin, od 1 odpoledne vystoupí pěvecké sbory, dětské folklorní soubory i cymbálová muzika hudci z Kyjova. Více informací najdete na webu sklepykyjov.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř? To můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedrokap Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 Mstav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cymbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
3: Nepoznávám své známé v dálce.
2: Vidím to na žejdla.
4: Při čtení se mi mlží písmena.
2: Vidím to na žejdla.
5: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
2: Vidím to na žejdla.
6: Při řízení mám neostrý pohled.
2: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla. Když

0: www.klimastyle.cz.
1: Jsi zkušený elektrikář nebo instalatér? Láká tě změna a chceš předávat své řemeslo dál? Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nové učitele odborného výcviku i s možností zkráceného úvazku. K nástupu od září vám stačí střední škola ve vašem oboru. Že nemáte pedagogické vzdělání? Nevadí. Pedagogické minimum vám pomůžeme doplnit. Hledáte stabilitu a novou kariérní výzvu? Volejte 774 405 610. Více informací na ssp.kyjov.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
0: Rádio Jih.

0: CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.

CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.

0: kompenzace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.

0: na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.

nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

Tonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.
1: Zorienka, nie si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád, líčka máš a potá.

street terminology.

korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

Te sobotní party Rádia Jich. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.

Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: Posloucháte sobotní party Rádia Jich. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.
1: Boom, boom, boom, now let me hear you say well. I say boom, boom, boom, now everybody say well.

the vibration, 'cause we're about to rock the entire nation.

CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti 100 metra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.

nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.

Soutěžte s Rádiem Jih a Studetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Studetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.